0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, které jsme měli.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 tisíc korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemians Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Hasiči na Vysočině opět bojovali s plameny. Včera celé dopoledne hasili požár lesa na Žďársku u obce Chlébské. Na pomoci přivolali také vrtulník. Vyhlášený byl třetí stupeň ze 4. V úterý hasiči s pomocí vrtulníku likvidovali pro změnu plameny na Jihlavsku u Svojkovic, kde hořela tráva a les. Škoda se tam vyšplhala na 4,5 milionu korun. A jaké nás čeká počasí? Jde vidět, že léto ještě nekončí. Také dnes nás na Vysočině čekají teploty až 25 stupňů. Na nebi se bude střídat polojasná s oblačnou oblohou, ale přehánky moc nečekejme, ty se objeví jen ojediněle.
5: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno, ahoj Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Tak Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek. Jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, čověče?
1: No, jen se to zapne, že jdeš spát.
2: Fár, a odhaduje prostě.
0: Aha. No tak dobrý, takže počkej. S prstem
1: to nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, jako, že... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin. A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstál, takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na firmce, na Hluboké nad Vltavou. Na, to je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hluboká googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777, vrátíme se k tomu, teď hity Welsh Arms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na 7 za minutu. Tohle Welsh Arms, Legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrerka Praha, apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala, čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, nemělo by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Tyma, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
2: Dobře, že není z vesnice jenom.
0: Nebydlíš, jenom 24. Huntrix Golden pro všechny, kdo nás ladíte ve čtvrt na 7. Hezké ráno, zítra rádia.

0: Tohle jsou Huntrix, Golden. Vy posloucháte čtvrteční hitrádio, tohle je snídaně šampionu, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michale, Spina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala týhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Rádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v provozu na Havlíčko-Brodsku v Letči nad Sázavou. Havlíčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Coldplay, We Pray na Hit Rádiu.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dnešně, co? We Pray. We Pray. Tak pojďme na Davidu Franí update.
2: Ranní update.
3: Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
4: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no nejenom Jasmina, to mám taky tak.
1: Co tak ty? Si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
4: To je no, lepší cena.
0: Tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Rádiu v 6.33.

0: Stále posloucháte čtvrteční Hit Radio. To jsme moc rádi. Tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut. Hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia a poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, běž se podívat za dveře. Ne, fakt, běž se podívat, jestli tam nikdo není.
2: Já jdu, počkej.
0: Tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 100 000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Třebíči v Táborské ulici u výjezdu z města počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: týdna. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio Hezké ráno.
1: Bylo teďka další dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džiny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy a opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin, a jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hezky. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát, je to teda, to je taky zajímavý, oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo? A já vždycky to vyslovu Måneskin, což má být správně, a vždycky mi říkají lidi, že paní takhle vyslovuješ, prostě jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I wanna be your slave, 6.53, hezké

0: v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za tři letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Záchranáři na Vysočině zažili rekordní léto, vyjeli téměř 10 tisíckrát. Jde o historické maximum. Jedním z nejvýraznějších letošních nárůstů byl počet výjezdů pacientům s alergickou reakcí po bodnutí hmyzem. Nárůst zaznamenali také ale u nejrůznějších úrazů a nechyběly ani nárůsty zásahů u dopravních nehod. Podrobnosti máme na webu Hit Rádia Vysočina. Slabý vítr, oblačná až polojasná obloha a stále letní teploty až 20.

0: Mars, Bruno Rosé, to je Rosé a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06, posloucháte Hit Radio, krásné ranko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Taky jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si toho naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plýtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: OK. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no,
0: jako Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo. A začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten čišník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Hmm. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8. Já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučili, taky tě mučili rodiče.
2: Já jsem nikdy neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno sněd, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za Strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
1: Ježiš,
0: a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že nedojíš.
1: No, takže já jsem vlastně takováhle, no. No, jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? Hmm. A případně, jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco, nějaký části jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco. High Hopes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme, a ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to vrátí zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybíravý.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdíl, jak ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, nihňá se v tom, pak to prostě nesní, to jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hraní si venku. Asi uteklo Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a
0: já
1: pak
0: vůbec.
1: Jsem opravdu naštvaná,
0: já to tak
1: dělal,
0: ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Tak neřešíš, že to vezmeš,
4: tak
0: to tam nevoschne, ne, tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou, nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám, pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo,
0: tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rádia.

0: parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili uzavírku komunikace. Na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukelské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou přátelé na Hit Radio 729 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update. Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
2: Co?
1: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
3: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
1: Prostě nechceš přemýšlet.
0: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zprofitné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.
0: Jednomu zavoláme, pět otázek a bude to vaše teď. Anna Klapále, Farben, Supergirl na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaně šampionu. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl. Ahoj. Denča, krásné ráno. Denča z újezdu u Brna. Jak máte v újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty,
2: no,
0: už jsi, ty už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
0: Ano. Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
2: Polsko.
1: Vždycky dáváme, ještě nemluvím.
2: Chorvatsko.
1: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: Ale kdyby to bylo v Polsku, bychom to měli k moři blíž aspoň.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má zpravidla trio?
2: 3.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír.
0: A poslední otázka, pátá.
1: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
2: 1200.
0: Kolik?
2: 1200.
0: Přidej tam nulu ještě, prosím tě.
2: 12 000.
1: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 000. No. 4 startovní pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. Pověs mi se, že než tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
2: No, určitě syn.
0: Mhm, to máme tak teda, jo. Takže 2.
2: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
1: No, 4 dobrá.
0: 4 dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někdo ozví. Ahoj.
2: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
1: Ahoj. Čau.
0: Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v Rychlé pětce tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Takhle vám hraje srdeční radio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalej rovnou ty AirPody, ne? Bez drátu.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně teď už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že to i pro uši bezpečnější než ty pecky.
2: Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: Se poperem tady prostě, no, ty vole.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíjejda hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno to.
1: Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho
0: to. No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odebíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnout další prachy. Nabíječku, zaplať. Hadřík, zaplať. Sluchátka, no zaplať. Niko Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Třebíčsku, v náměšti na Doslavu, v Havlíčkově ulici, v úseku mezi ulicemi Třebíčská a Husova probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: David pláče. David uronil trochu, je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči, připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Imagine Dragons Next to Me v 7.54. Dobré ránko, mě by zajímalo, lidi, jestli používáte nějaký technický vymožnosti, něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo. Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště něco vyzvednout, cený psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem, jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: No říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale já to nezaložím.
0: Takže jste
2: prostě,
0: odmítači.
2: No.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla. Jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo. Ten už dávno ví všechno. Bill Gates. Pojďme na muziku. Do 8 stihneme tohle. David Guetta, Teddy Simmons, Stones and I.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Hasiči na Vysočině opět bojovali s plameny. Včera celé dopoledne hasili požár lesa na Žďársku u obce Chlébské. Na pomoci přivolali také vrtulník. Vyhlášený byl 3. stupeň ze 4. V úterý hasiči s pomocí vrtulníku likvidovali pro změnu plameny na Jihlavsku u Svojkovic, kde hořela tráva a les. Škoda se tam vyšplhala na 4,5 milionu korun. A jaké nás čeká počasí? Jde vidět, že léto ještě nekončí. Také dnes nás na Vysočině čekají teploty až 25 stupňů. Na nebi se bude střídat polojasná s oblačnou oblohou, ale přehánky moc nečekejme, ty se objeví jen ojediněle.
4: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné čtvrteční ráno.
9: Ahoj, hezký ráno.
10: Snídaně šampionů.
2: A teď už pojďme k nám do regionu.
11: A tam už jsme byli, Davide, ale.
9: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích. Chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte se na to.
11: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Rádiu, tím začíná další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle je Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě? A nebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální. Ale představte si třeba první společnou oslavu na rozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bejvalou nepozveš.
0: Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně jakoby seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
0: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit známý z holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už, jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně košer, jako taky.
0: No, když se nebudu
3: ukazovat. Takových ženských na světě, tak když se není jako jinou.
0: Přesně, no. Když se nebudu ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozseknem? Jestli je to v pohodě nebo to není v pohodě, to by nás zajímalo.
0: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity Night Radio.

0: Za minutu 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu, Michale Smindavic s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou, nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě, nebo je to za hranou.
0: No, tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před 2 rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let. S manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském. A z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo. Sestry ostru jsou nevyzpytatelné. Fajn ráno.
0: Kámoš jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužere a Tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně, začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy ho mohl
1: jako
0: to vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takovýhle kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si 2 páry prohodili partnery. Mm-hmm. Protože si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty 2 prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizar. Prohodit si s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře. To už mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím sedím z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak pouštím.
4: Tak nevidím tom problém, protože se tam měl být nějaký zádrhel, nakonec se všichni znají a nemůžou se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že je vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8:16. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční rád.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut, za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom, na to se můžete teď těšit, čampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Havlíčkobrodsku u Dolní Krupé. Ve směru od Českého dvora došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte opatrně, rozhodně tam dejte nohu z plynu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 8:30, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení. Hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží. Příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co tady říkal. Jaký budou mít vlastně ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty 30 blondiaty.
0: Prostě ty 30. Plekaj,

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný Coolio, 8:38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv, doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat nikdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony. Jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, ať už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
2: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
2: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby jsme si zaspívali takhle před celým národem, aby se přidejte. Tak pojďme na to.

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

0: Dobré ráno, zítra Rádia Šampioni v 8.51, Super High, Anika, Following the Sun.
1: To zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hit Rádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Ano, uslyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat tam vaše údaje a třeba zazvoníme. Právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Pioneers, Ho Hey. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaní šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku na výjezdu ze Sněžné směrem na Nové Město na Moravě havaroval osobní auto, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk, domov na prvním místě.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se můžou vrátit i třicítky. Češi hodnotí tuzemské zdravotnictví jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74% respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, ví generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
4: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
3: Stoupá taky důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo jen 37%. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní úzel je teď prý pod kontrolou Spojených států. Dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska očekáváme většinou oblačno, někde polojasno, může se vyskytnout i přeháňka a teploty odpoledne 22 až 25 stupňů.
1: Hit Rádio Vysočina.
6: Krásný čtvrteční den, s vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková a teď už taky další hity, třeba Lady Gaga nebo Sigma.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, je čtvrtek dopoledne 9 hodin 12 minut. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina za sebou má rekordní prázdniny. Výjezdů bylo 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Jenom pro představu, dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů, a to není málo. Vrtulník letecké záchranné služby vzlétl ke 179 událostem a představte si, že třeba výrazně přibylo případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Tak to fakt nechceš. No tak prázdniny jsou za námi, ale i tak na sebe samozřejmě pořád dávejte pozor. Na Hit Rádiu Vysočina vám hrajeme, tady je kapela Opět a Radiček a Mária Čírová.

0: Za námi Guru Josh Project na Hit Radio Vysočina a já mám teďka pro vás informaci, bez který byste se dneska neobešli, jako fakt. Američané spotřebují nejvíc toaleťáků na světě. 141 rolí na osobu ročně. Hele, Češi ti to mají tak kolem 50-60 rolí ročně, jo. Tak já jsem teda jenom chtěla říct, že oni jsou v té Americe takový větší, tak prostě potřebují víc materiálu, že jo, to je jasný. Nejdůležitější každopádně je, aby tam ten toaleťák vůbec byl, protože když není, je to průšvih.
1: Hit Radio.

0: Zahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ten něco, co potěší.
1: Chotěboři otevřeli nové muzeum a díky spolupráci s opravdovými experty na expozice a výstavní prostory je skutečným unikátem, je nejnovějším a díky množství použité techniky a audiovizuálních a interaktivních systémů nejmodernějším v celé republice. Prý doslova jako v Dubaji. Hele, tam jsem teda nebyla v Dubaji, ale do Chotěboře to asi máme blíž, že jo? Teď už pro vás na Hit Radio Vysočina jedna srdcovka, tady je Nirvana. A jenom připomínám, že další srdcovky uslyšíte i dneska v poledne, to znamená po 12. hodině k vašemu obědu, tak zůstávejte s námi.

0: Na sobotní odpoledne si připravte vlastně jenom pohodlné šaty a vyražte do Příseky na zámek na akci s názvem Putovní vinaři na zámku v Přísece. Čeká vás dobré víno, moravská cymbálová muzika, skvělé jídlo, taky krásný prostředí samozřejmě. Proběhne tam mini degustace, bude tam soutěž, velký vinařský kvíz, ochutnat budete moc i letošní burčák, tak určitě doražte, začíná se v 15 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Tohle byly Snow Patrol na Hit Radio Vysočina krátce před 10. hodinou. No a teď už nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě na třídě legionářů došlo ke střetu dvou osobních aut, probíhá tam šetření nehody, rozhodně počítejte s omezením provozu. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová. V Česku přibyl další nález invazní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jarlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde ví mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
10: V České republice byla čalounice jarlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
9: To ale není pro tento druh typické. Důvodem budou zřejmě extrémní vedra na začátku léta. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Rusko se také snaží pro své plány naverbovat obyčejné Dány, často aniž by si byli vědomi, že sami pracují pro Moskvu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tara Rudíovou z Tajska. O 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela.
11: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska očekáváme většinou oblačno, možná i polojasno, teploty 22 až 25 stupňů. V noci bude většinou oblačno, může se objevit i nějaká přehánka a noční teploty 16 až 13.
7: Hit Radio Vysočina.
0: A my si už za chviličku poradíme na Hit Radio Vysočina, jak si přijít k penězům, tak zůstávejte s námi a tady jsou pro vás taky Chainsmokers a Coldplay.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Tak co, už k vám domů někdy přišly peníze a zazvonili? Že ještě ne? Hele, tak jednou to muselo přijít. Před námi je soutěž na Hitrádiu Vysočina, kdo pak to zvoní a u té ty peníze fakt budou zvonit na vaše dveře a důležitý bude je otevřít. Začínat se bude na krásné částce 5000 korun, bude se navyšovat, když ten den nikdo neotevře. No a pro vás asi teď v tuhle chvíli nejdůležitější informace, že se musíte registrovat na stránkách hitradiovysočina.cz. Tak běžte na to.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Zveme vás v sobotu na 6. ročník akce Trak sraz Pávov. Půjde o zábavu, ale vlastně zároveň o pomoc někomu, kdo v životě nemá takové štěstí. Dobrovolné vstupné a výtěžek z akce půjde letos na pomoc 11-letému Viktorovi z Humpolecka. Tak co vás čeká? 8.30 spanilá jízda traků, 9.45 jejich příjezd do kempu, přijede obrovská kolona 140 nablízkaných tahačů. Bude vás čekat samozřejmě i další doprovodný program a taky hudba, tak určitě doražte. V sobotu se na letišti v Křižanově koná i letecký den, který připomene 90 let od založení letiště a 80 let aeroklubu Křižanov, taky tam můžete vyrazit a ještě vás zvu i na zahájení nové sezóny Dukly Hlava v sobotu 5. září, kdy se v okolí Horácké arény uskuteční zahajovací akce Dukla Nástup, která propojí hokej, armádní tradice, program pro rodiny s dětmi a ještě pomoc rodinám padlých vojáků. Začátek je v sobotu 11 hodin.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Sean Baker na Hitradiu Vysočina, 10 hodin 35 minut, tak o víkendu se citelně ochladí, tak zní titulek, který jsem tady rozklikla na internetu. V sobotu dokonce může přinést i déšť, tak kéž by něco takového přišlo. Každopádně to ochlazení nebude mít dlouhého trvání a příští týden znovu můžou přijít třicítky. No, tak ochlazení jenom na chviličku a taky kdo ví, jestli, že jo, znáte to. Tak co je jistota a co je jisté, že jsou tady další hity pro vás na Hitrádiu Vysočina. A tohle jsou skvělí Imagine Dragons.

Vysočina Linkin Park. Já jsem narazila na článek o tom, kolik milionů bychom potřebovali, abychom řekli svému šéfovi s Bohem, a prý je to něco kolem 10 milionů. Hele, tolik teda nenabízíme, ale nemusí pršet, stačí jenom když kape, se říká. Rozdáváme nebo rozdáme na Hitradiu Vysočina 100 000 naší hře, kdo pak to zvoní, tak mrkněte na naše stránky a hlavně se nezapomeňte registrovat.

0: rána do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 111 až 104 ve směru na Prahu bude probíhat údržba vozovky v pravém jízdním pruhu, takže pozor tam. No a vaše dopravní info posílejte hlasovku na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: 11 hodin, krátké zprávy. Avlan Hill. Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí tohoto roku na 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 105 korun. Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024. Předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Lokalita kolem letiště České Budějovice se promění. Má tam vzniknout průmyslová zóna a právě s ní souvisí stavba nového napojení letiště na hlavní tah mezi krajským městem a Českým Krumlovem. Potvrzuje to hejtman Martin Kuba.
7: My chceme na tyhle ty pozemky přivést nové moderní firmy, které by byly zase zaměstnavateli v Jihočeském kraji, dávaly nové a dobré pracovní příležitosti, tak si nemůže být napojeno tak, jak bylo doteď, protože ono by to dopravně neobstálo.
6: Vznikne proto nová světelná křižovatka. Odbočovací pruhy i kruhový objezd. Kvůli stavbě se teď uplané jezdí kyvadlově. Technologická firma v Mnichově se v noci na dnešek stala terčem žhářského útoku. Policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policisté zadrželi dva podezřelé Bulhary. Firma, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i s ozbrojeným silám. Škoda vznikla jen malá. Wimbledonská finalistka Karolina Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Bolterovou ve dvou setech a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla naopak Karolina Plíšková, která podlehla nasazené 15. Diane Schneiderové z Ruska.
8: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska většinou oblačno, přechodně polojasno, může i nějaká přehánka přijít, teploty odpoledne 22 až 25 stupňů, v noci většinou oblačno, jenom výjimečně s přehánkami a s teplotami 16 až 13.
5: Hit Radio Vysočina.
0: A my už za chvilečku na Hit Radio Vysočina soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku do tohle zábavního parku, tak co, kdo chce vyrazit?

zpíval Luis Capaldi na Hitrádiu Vysočina. Tak před námi je soutěž s Robinsonem. Papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme knížku, tak si to pamatujte, protože za chviličku při soutěži to budete potřebovat. A teď už stačí jenom vytočit naše číslo 725 44 38 30.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Tak přesně tak, jdeme si užívat. Já vás zvu do rodinného centra Robinson, kde si užije zábavu. Já myslím, že klidně i tatínek s maminkou, nejenom děti. Já mám na telefonu jednu sympatickou maminku, jmenuje se Andrea. Zdravím, Andreo, krásný den přeju.
2: Zdravím, krásný den.
1: Tak Andreo, prosím tě, abyste mohli vyrazit s rodinkou do Robinsonu, tak já od tebe potřebuju vědět, jestli víš, co si sebou dneska papoušek bere na pirátskou loď.
2: Měl by si vzít knížku.
1: Je to tak.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Andreo, já jsem se trošku lekla, tam byla jako chvilička zaváhání, já jsem si říkala, že to nevíš, jako uf, dobrý.
2: Ne, zapsala jsem si to.
1: Tak, je to v pořádku. Tak Andreo, ty jsi mi říkala, že vedle sebe máš malou holčičku, dceru, jak se jmenuje?
2: Stella.
1: Stella, je to hezký jméno, to jsem taky chtěla dát svý dceři, tak to se vám povedlo. Tak myslíš, že Stelinka už si to v Robinsonu taky užije?
2: Já doufám, že jo.
1: Já taky doufám, že si to užijete s celou rodinkou, takže rodinná vstupenka je tvoje, gratuluju a budu se těšit zase někdy, ahoj.
2: Super, děky, ahoj.
1: Takže šťastná výherkyně Andrea už to má za sebou, rodinnou vstupenku si získala a vy můžete taky zase příští čtvrtek po 11. hodině. Jinak do Robinsonu se dá samozřejmě vyrazit kdykoliv, to nevadí, že už začal školní rok, v Robinsonu mají stále otevřeno a stále můžete dětem zpříjemnit právě třeba i probíhající školní rok.
0: Hit Radio Vysočina.

Tak tohle byl Calvin Harris na Hitrádiu Vysočina s písničkou My Way, 11 hodin 22 minut. Tak víkend před námi, pořád ještě se můžete rozhodovat, co budete podnikat. Já si myslím, že třeba v Humpolci to zakončení humpolského léta vzali dobře, protože oni ho zakončí ve stylu vinobraní, což vůbec není špatný nápad. Takže v sobotu 5. září od 14.30 můžete vyrazit do parku Stromovka. Na programu je třeba zpěvačka Tereza Kernlová, zahraje cymbálovka. Bude toho tam samozřejmě ještě mnohem víc a k tomuto vínečko. Tak proč ne? Samozřejmě vám přejeme i krásný zbytek čtvrtečního dne, za chviličku Pink nebo Lost Frequencies, tak zůstávejte s námi.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
4: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
5: Tak kolik máš?
4: Já mám 80 rovnejch.
5: No tak to je dobrý, já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
3: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
5: Já mám 27, protože mimochodem kolik ti je, Jasmin?
3: Počkej,
5: to by je 20.
3: No,
5: to nebude náhoda.
4: Tak hele, dej tam písničku.
5: Ale přesně.
4: A za 10 minut se vidíme.
5: To za půl minuty.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Slyšeli jste Lost Frequency na Hit Radio Vysočina a teď už YouTube, písnička One. V roce 2003 byla píseň One zvolena v anketě prestižního britského hudebního časopisu za nejlepší píseň všech dob. Porazila hity třeba jako Yesterday od Beatles nebo Smells Like Teen Spirit od Nirvány. Hele, hrajeme prostě na Hit Radio Vysočina úplně to nej. A i dneska večer po 18. hodině vás čeká Hit Radio Classic, tedy to nej z 80. 90. a milénia. Tak nás laďte.

Posloucháte Hit Rádio Vysočina. Dneska se na Vysočině hrají poslední přípravné hokejové zápasy Dukla Jihlava s Olomoucí a Třebíč s Kolínem, a to od 17.30. A už příští týden to vypukne na ostro. Zůstávejte s námi, budeme vás samozřejmě informovat. Já už se s vámi loučím, přeju krásný zbytek čtvrtečního dne a budu se těšit zítra v 9. Ahoj.

0: účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále nás místy trápí dopravní omezení. Na D1 na Prahu mezi 134. a 3. kilometrem je uzavřený levý pruh. Omezení máme taky na trase Havlíčkův Brod Habry a na obchvatu u Nového Města na Moravě. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jirlínovou, samotářský druh a původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
5: V České republice byla čalounice jirlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
4: To ale není pro tento druh typické. Důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
1: Dnes se bude hrát na Vysočině hokej. Hráči čekají poslední přípravné duely před ostrým startem do nové sezony. Dukla od 17.30 přivítá na horáckém stadionu v Jihlavě Olomouc a Třebíč ve stejný čas Kolín. Nová sezóna pak startuje 9. září. Do té doby čeká Duklu ještě sobotní exibice spojená s Charitou. Akce Dukla Nástup se koná v aréně.
6: Akce týdne pomožnou tu Barko. Jen tento týden dostanete v parku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnešní den nám na Vysočinu přinese většinou oblačnost, přechodně ale bude i polojasno a výjimečně se může objevit přeháňka, k tomu naměříme příjemné teploty do 25.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day, Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: A je to skvělý song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte, my si ale dáme tu Kaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect Day a Various Artists. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další srdcovka byla opravdu různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo, a je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo. No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West and Girls, Pet Shop Boys v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně, ne. Jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, jaký song vás z toho vždycky dostane, nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu. Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, to je Benson Boone v éteru Hit Rádia.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako 6letá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje. Teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo? Nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom, když se snažili vymyslet, jak jí z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. Si představuju svoji mámu, kdyby tohle našla. To už by s ní v životě nebyla řeč, ne. Ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.

0: Citizen. Zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: ráno, David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a míříme na dálnici D1. Ve směru na Prahu se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolona. Pozor na ní mezi kilometry 137 až 133. V místě je uzavřený levý pruh. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
3: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
2: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Chotěboř na Havlíčkobrodsku otevřela nové muzeum. Vzniklo v budově bývalé pošty na náměstí. V objektu je i turistické informační centrum nebo sál, který budou využívat pro svá jednání i městští zastupitelé. Prostory mají sloužit i dětem jako komunitní centrum. Náklady se vyšplhaly na více než 106 milionů korun bez DPH.
5: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: A také dnes nás na Vysočině provází letní teploty, v maximech naměříme až 25 stupňů a mezi mraky bude vykukovat sluníčko a kdo se těšíte na déšť, tak zapršet by mělo v sobotu.
6: Krásné odpoledne, 2:13, co je důležitý, už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey.

Kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Hele, teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Gimme, gimme,

Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém. Zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
3: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
4: Tak kolik máš?
3: Já mám 80 rovnejch.
4: No tak to je dobrý, já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
2: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
4: Já mám 27, protože mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
2: No,
4: to nebude náhoda.
3: Tak hele, dej tam písničku.
4: Ale přesně.
3: A za 10 minut se vidíme.
4: No, za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka to chápu, protože mladá generace teď se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp zachytává okliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? To s námi můžete velice snadno. I dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už v pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat, jak na běžícím páse. Každé ráno v 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo, jo. Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujeme.
1: Hitradio Vysočina.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále pozor na cestáře, a to jak na trase Havlíčkův Brod Habry, tak na obchvatu u Moravských Budějovic. Pracuje se také na dálnici D1 na Brno na kilometru 112. Dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
7: Online.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. V dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Ryšánek.
9: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
8: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Venkovní bazény na Vysočině se nám pomalu uzavírají, své brány ale lidem otevírají ta vnitřní koupaliště. Od začátku září je v provozu bazén Evžena Rošického v Jihlavě a po pravidelné technologické odstávce můžeme vyrazit také do kryté části vodního ráje, který se návštěvníkům otevře 11. září v 10 dopoledne.
10: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Léto nás na Vysočině neopouští, dnes naměříme do 25, zítra se teplota dostane dokonce až k 29 stupňům a nebe bude dnes oblačné až polojasné a zítra to bude podobné.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, máme 2 minuty po 14, takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna, tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. A teď už ho vzírat.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pať, jinak bychom na to nekoukali, že jo? Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že jo? V dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím. Já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice. Takže chápu. Ano. Dámy a pánové, pište dál. Co vy? Myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777 937 777. Za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity. Čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

Skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrádia. No a my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. No a ptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný. Ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rose a Bruno Mars.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4,5 tisíce, jo. Tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, co si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou méně spolehlivý. Tak pokud se vydáte touhle cestou, držím pěsti. Další hity douší, za chvilku Alex Warren a tohle je Avril Lavigne.

0: Alex Voren v éteru Hitrádia, krásné odpoledne za chvilku, 3:45, já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek, nenechte si to ujít, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Čtvrtek, malý pátek, víkend už je na dohled.
3: Odpoledne mrkneme, co se kde na Vysočině děje a prozradíme vám něco z pohádkového světa, protože Vysočina se brzy promění v kulisy nové pohádky.
2: Tohle všechno už za chvíli v našem království po 15. hodině. Mára a Market, těšíme se na vás. Rozjedeme to ve velkém stylu.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na cestách. Aktuálně počítejte se sílícím odpoledním provozem. Nehody nicméně žádné aktuálně hlášené nemáme. Kdybyste ale o nějakých komplikacích věděli, budeme rádi, když budete varovat ostatní. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česko tak splnilo průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zásoby jsou ale zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by i přes pomalejší plnění mělo být plynu na nadcházející zimu dostatek. Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet, uvedla to Národní rozpočtová rada. Plnění rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmu. Na konci srpna činil schodek 186 miliard korun. Španělsko požádá Evropskou unii o pomoc s monitorováním migrace u Ceuty, kam 30. července z Maroka ilegálně vniklo asi 72 tisíc lidí. Premiér Pedro Sánchez uvedl, že vláda neměla informace o hrozícím masivním přílivu migrantů a že nejsou důkazy o zapojení Maroka. Ceutu v příštích týdnech navštíví také španělský král Filip VI. A závěrem sport. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Beutlerovou ve dvou setech a postoupila tak po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Naopak neuspěla Karolína Plíšková, ta podlehla nasazené 15. Diani Schneiderové z Ruska.
3: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Nad Vysočinou nám panují mračná, odpoledne se sluníčko bude objevovat jen přechodně a teploty nám šly trošku dolů. Aktuálně máme do 25 stupňů, tuto hodnotu měří třeba Moravské Budějovice nebo Kostelní Myslová. Ale zítra bude ještě o něco teplej, naměřit máme až 29.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Až takhle se oteplí, jo, zítra.
0: No měly by být ty tropy trošku se nás zase dotýkat a líznout nás.
4: No hezky pěkně, no tak zítra to vypadá na pěkný pátek, dneska je čtvrtek, to se říká, že je malý pátek, tak pojďme to odstartovat, zas jsme tomu víkendu blíž. A i to s dalšími hity. Mara Market při hezké odpoledne a posíláme Ella Henderson anebo právě teď Nickelback.

0: Ella Henderson na Rudimental na Hit Radio Vysočina, 15 hodin 10 minut. K tomu takový aktuální čas, přejeme pohodový čtvrtek a vzhůru do pohádkového dějství tady u nás na Vysočině.
1: Právě u nás na Vysočině, právě že na Vysočinu se sjede štáb z herci. A to už tuhle neděli a konkrétně do Lipnice nad Sázavou, kde bude pokračovat natáčení posledního dílu pohádky Princ zakletý v čase. Je to taková trilogie, možná si vzpomínáte na Princezny zakleté v čase. To byly předtím dva díly a mně se to moc líbilo. A teď přichází právě tento třetí díl a bude se natáčet u památníku národního odposlechu. A jak mnozí z vás ví a byli jste tam možná jako já na výletě, tak součástí toho jsou ta monumentální díla vytesaná přímo do skály. Marek ví, kouká, to jsou ta ústa pravdy, viď, oči a ucho. Tak tohle všechno se objeví právě v této pohádce, kde hraje Marek Lambora, Natália Germany a Eliška Křenková. Marku, ty víš, kdyby ta pohádka měla být na světě?
0: Já jsem se koukal tady na CSFD a je to rok 2028, takže mají ještě fůru času na to nastřihat. Dotočit teda, jak jsi říkala, ty poslední jako snímky a pak vzhůru do střižny, ale vidím tady nějaký náhledový obrázky, já mám Marka Lamboru moc rád. Mně přijde neskutečný sympaťák, jako fakt jako dobrý herec. Takže jo, těším se a mě napadá taková otázka. Kdybyste se na jeden den měli ocitnout v jakékoliv pohádce, jaká by to byla? Víš, napadá tě nějaká? Já svůj typ jako mám.
1: Já bych chtěla být asi Popelka. Ale už potom ta, co si vzala toho prince.
0: Jo, no, jasně, a měla bys to těžký teda ten příběh, jo. Já bych každopádně chtěl třeba do Třech veteránů mít ty jejich kouzelný věcičky.
1: Vidíš.
0: Zase, třeba jenom jako do půlky, jo.
1: Přesně, ne celou pohádku.
0: No, protože oni tam pak vlastně skončí s holou zádelí, že jo.
1: No, tak ale oni ty pohádky jsou o dobru a zlu, tak my bychom si z toho vybrali právě ten dobrý konec.
0: No to bohatství.
1: A to bohatství, přesně. Prachy. A no lásku a všechno.
0: Klidně dejte vědět, kdybyste měli jeden den v pohádce, kterou byste si vybrali, napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. Na Vysočině krásná pohádka Princ zakletý v čase. Těšíme se na to, ale ještě si chvilku počkáme. Teď posíláme další hit, to už nebude dlouho trvat. Tohle je víkend, to už zítra dorazí. Blinding Lights, hezké odpo.

0: Ed Sheeran na Hit Radio Vysočina po 3:15. Tady padla otázka odpolední, kdybyste měli možnost se přesunout do jakékoliv pohádky, tak do které byste se přesunuli. A díky, že vysíláte s námi, napsala Magda, že rozhodně by zkusila být v krkonošských pohádkách.
1: A co by byla Trautenberg?
0: Ne, píše k tomu, že by se strašně ráda procházela po těch Krkonoších.
1: Jo, je, no to jo, ale teď jde o to, jestli tou tlapou toho Krkonoše, že uděláš krok a seš tam.
0: A to by bylo dobrý turisticky. No. Jo, to by bylo zajímavý. Každopádně, když už jsme teda u těch krkonošských pohádek, tak nám to hezky přihrává. Dneska je, prosím vás, den vousu.
1: Je, to je hezký.
0: Já takže teda dneska nejsem, právě Krkonoš by oslavil.
1: Dneska, no já teda nejsem úplně zastánce takového toho krkonošského vousu.
0: Ty jsi oholila dneska.
1: Já jsem dneska oholená. No. Ale je pravda, že jednou jsem přijela taková americká hiphopová kapela Smith & Wesson a ten jeden měl plnovous. A já jsem teda neodolala a takhle jsem mu to jako hladila. A ten měl tak krásnou strukturu těch fousů, že by se za to teda nemusela stydět ani leskterá ženská.
0: A tak jsi mu říkala, že je hezký Krkonoš.
1: No, to by asi netušil, že jo, nějaký amík, co je Krkonoš náš.
0: Kde máš hůl, Krkonoš?
2: Hit Radio.

0: Dajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Že bez práce nejsou koláče? No tak pozor, to u nás rozhodně neplatí. My vám dáme prachy ještě před šichtou. Od pondělí 7. září, každé všední ráno v naší snídani šampionu, zvoníme třeba právě na vaše dveře. Stačí uslyšet v éteru ten správný zvuk, jakmile ho uslyšíte, budete pozorně poslouchat, vyběhnout ke dveřím co nejrychleji do půl minuty a pokud tam bude připravená naše hlídka, tak prachy jsou vaše.
2: A začínáme na 5 000 a pokud nám nikdo neotevře, tak ta částka každý den poroste, ale my věříme, že to budete právě vy, kteří tuhle tu částku získají. Nicméně musíte proto udělat jednu důležitou věc a to je registrace na webu Hitrádia Vysočina do soutěže Kdo pak to zvoní?
1: Ano, abychom věděli případně na jaké dveře pomyslně zvonit, před jakými čekat, takže vzhůru, jak říkala Market, na web hitradiovysočina.cz, registrace je velmi jednoduchá a v pondělí už buďte připraveni. Já věřím tomu, že celá republika ráno v 7:10 poběží za dveře.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Jdeme se na to podívat, sobota za rohem a ta bude opravdu nabitá, tak zveme do Křižanova na Žďársku, kde se koná letecký den, ten připomene 90 let od založení letiště a 80 let aeroklubu Křižanov, bude to velké. Bude připravený bohatý doprovodný program, vyhlídkově seznamovací lety, akrobatické vystoupení, vy se tam můžete i sami proletět a začíná se už 9 dopoledne, tak si to nenechte ujít, zveme taky do Jihlavy, do Horácké multifunkční arény na akci s názvem Dukla nástup, ta odstartuje 70. sezónu klubu a čekají vás hokejové exibice, program pro děti, ale akce bude taky především benefičním dnem, bude se pomáhat. Výtěžek půjde praporčíku Miroslavu Kukovi a 10letému Jiříkovi. No a máme tady něco i pro milovníky pořádně nablízkaných kár, zveme na Trek Sraz Pavov na 6. ročník, který bude i letos pomáhat. Dobrovolné vstupné a výtěžek z akce půjde na pomoc 11letému Viktorovi z Humpolecka. Chybět samozřejmě nebude koncert, hasiči a zábava pro děti.
2: A další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
0: Hit Radio, Hit Radio,

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ray Dalton na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut, přesně 16 hodin, za chvilku aktuální zprávy, pohled na silnice, no a poté 16. opět připomínám, náš biják, další volňásek do multikina Sinistar ve hře. Tak připravujte telefony, budou se hodit, tady už jsou B.O.B.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Třebíči ve Vltavínské ulici u lékárny došlo ke srážce osobního auta s autobusem, projíždějte tam s opatrností. Na výjezdu z Jihlavy směrem na Velký Beranov máme nehodu osobáku s motorkou, na místě zasahují záchranáři, projíždí se k Ivadlově, zdržení tam máme hlášené v obou směrech a na Jihlavsku ještě zůstáváme mezi Brtnicí a Brancouzemi, i tam havaroval motorkář, tak i tam velký pozor, dobře dojďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
7: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady krátké zprávy. Potravinářská inspekce upozorňuje na závadnou dětskou rýžovou kaši Nature Promise s jahodami a malinami. Výrobek obsahoval aflatoxin v množství 7x převyšujícím povolený limit. Tato látka může přispívat ke vzniku rakoviny a dalším zdravotním komplikacím. Albert se omlouvá a lidem vrátí peníze. Dostane navíc pokutu. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. V Nepálu se bude muset po ničivých záplavách podle úřadů postavit 20 000 domů, informuje o tom agentura Reuters. Budovat se bude i navzdory pátrání po tisících pohřešovaných lidech. Katastrofa se v Nepálu vyžádala nejméně 1200 mrtvých a v sousedním Tibetu pak okolo 20. No a mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru v Paříži v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50 sekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak poslední 78. místo. Do finále, které se pojede za půl hodinu, se z českých reprezentantů probojoval pouze Vít Přindiš. Vedle Krejčího pak vypadl také olympijský šampion z Tokia roku 2021 Jiří Prskavec.
8: A pohonné hmoty na Vysočině za poslední týden zdražily. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 42,50. Před týdnem byl o 25 haléřů levnější. O 12 haléřů na 46 korun za litr pak zdražila nafta. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín v současnosti o více než 8 korun dražší než před rokem. Za diesel tehdy motoristé platili o skoro 13 korun méně.
9: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dnešní maxima se dostala k 26 stupňům, tuto hodnotu naměřili v Dukovanech na Třebícku, aktuálně máme do 25, v noci se potom ochladí na 16 až 13 a zítra nás sice přivítá oblačnost, ale odpoledne se nebe začne vyjasňovat a večer už bude nebe téměř jasné a k tomu teploty až 29 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
10: Tak to máme jasno, s vámi po 16. hodině Mára a Markét, no a moc se těšíme, protože už za malý okamžik otevřeme opět náš Biják, naší filmovou soutěž, je tam filmová ukázka a další volňásek do multikina Cinestar a tam je nových filmů víc než dost. Tak připravujte telefony, rozhodně se budou hodit, my posíláme další tip. Tady už jsou to ploudry.

0: Další volňásek do multikina Sinestar v našem biáku, to je tradiční záležitost po 16. hodině a na telefonu Vojta z Pelhřimova. Vojto, ahoj!
1: Ahoj.
2: Taky zdravím, Vojto, ahoj. Ty jsi nám prozradil, že se právě vrátil z dovolený. Tak řekneš nám, kde jsi byl?
1: Byli jsme s kamarádama v Albánii.
0: Takže
2: je,
0: trip.
2: To je krásný.
0: Pořádný trip, hele, a to byly motorky, auta, nebo co to bylo?
1: Gastrovýlet.
0: Počkej, tak to jste asi, nejeli jste na kuřeti, ne, jako grilovaný?
1: Ne, jeli jsme čistě jenom za jídlem.
0: Jo, takhle.
2: A spokojenost?
1: Velká.
2: Velká spokojenost. Já Albánii mám strašně moc ráda a to gastro tam je taky úplně něco jiného než u nás. Tak vám to trošičku teda závidím. Ale ty vlastně voláš, aby si zlepšil takovou tu chuť, ten návrat z tý dovolený a možná od nás získal nějaký lupeny do kina, viď?
1: Tak, abych se podíval možná i do kina.
0: Jo, Vojta má plný břuch, jdeme na to, ale připravená filmová ukázka, dneska Vojto hudební, tak držíme pěsti, tady to je.

0: To bylo krásný.
1: Bylo krásný. Bylo to aspoň trochu albánský.
0: Ale co to bylo?
1: Asi ne, co? Albánský to nebylo. Tak Vojto.
0: Albánský to nebylo.
1: Albánský to nebylo, my potřebujeme správný přesný název filmu.
0: Melodie, říká ti to něco.
1: Já vím, že kdybych se zeptal, jako co je typický albánský jídlo, takže nám řekneš hned tři, jako jo, ale tady potřebujeme ten film, no.
2: Tak v tomhle budu úplně levej.
1: Tak zkus něco vystřelit, hele, zkus.
0: Já netuším.
2: To mě právě ani nevypadá.
0: Máro, ani já netuším teda.
1: Taky jako. Netušíš,
0: ne.
1: Jo.
0: Nápověda.
1: To je to bez nápovědy. Jako náš šéf, ten to tušil hned.
0: No, no, tak no. To pak šéfové, to jsou chytrý.
2: Tohle tam asi trošku minul.
1: Minul jsi to, no tak hele. Je to pryč. Každopádně mimo soutěž můžeme prozradit, že to byl krásný, romanticko-akční, válečný, dramaticko-historický film Pearl Harbor.
0: Aha.
1: Hele Vojto, každopádně děkujeme za hru, nicméně mě by to stejně přesto jako zajímalo, co je vlastně jako typický albánský jídlo teda?
2: My jsme čistě po albánském bych řekl našli, ale hodně asi jako grilovanýho různýho masa.
1: Hezky.
2: To možný grilovaný maso.
1: No každopádně zní to moc zajímavě, děkujeme hele za spoustu tipů, za dobrou energii, no a třeba někdy příště v našem bijáku, měj se krásně, ahoj.
0: Opatruj díky, se, ahoj.
1: Tak dneska bohužel bez lístku, Vojta, sympaťák, ale nevyšlo to, každopádně zítra pokračujeme s dalším volňáskem, tedy dvouma, protože Vojta tady ten jeden nechal, takže zítra hrajeme o dva lupeny po 16. hodině.
3: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: No, hezké odpoledne máme určitě, jen si říkáme, jestli zaprší nebo nezaprší, nicméně milovníci deště by se měli dočkat v sobotu, kdy nás chladí déšť, ale zítra nás ještě čekají asi možná i tropy, máme navěřit až 29, ale očekávám, že kolem Dukova nebo na Třebícku to tu 30 překoná.
1: Takže zítra tropy, o víkendu se ochladí, ale víte, co je nejdůležitější, ať už bude jakýkoliv počasí, hlavně, že bude víkend. Za chvilku Miley Cyrus nebo Avicii.

0: potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Cyrus na Hitrádiu Vysočina. Krátce po půl páté přejeme hlavně pohodový čtvrtek a dneska v 18 hodin další Hitrádio Klasik. Opět si budeme hrát jen a pouze ty největší pecky let 80., 90. a milénia. Už tady na to koukám do toho playlistu a bude Whitney Houston, Kylie Minogue nebo Michael Jackson, Eurythmics, no prostě opravdu hit velký za hitem let minulých. A jeden takový tady máme jako ochutnávku, Faith No More. Na ty pařívala určitě i Market tady.
1: Je, já jsem pařívala na kde co, na těch 90, že jo. Ale tohle je krásná písnička, moc.
0: Ano, stačí první tóny na to piano a už víme, že je to rok 92 a hit Easy. Tak si ho pojďme dát, jak už jako pěkně na pohodu. Easy, právě teď. No.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Miraja Trips dokola na Hitrádiu Vysočina, 16 hodin 39 minut k tomu. Ano, dneska čtvrtek, 3. září v kalendáři. Důležité datum, protože dneska se hrají poslední přípravné hokejové zápasy.
1: Hráči jihlavské Dukly mají, ano, před sebou tenhle poslední zápas, budeme jim teda fandit, ať to klapne před tím ostrým startem, a před svými fanoušky vyzvou Olomouc. Utkání v aréně začne v 17.30 v Jihlavě. A také hokejisty horácké Slávie čeká zápas a ty na domácím ledě přivítají Kolín. Taky budem fandit, držet pěsti.
0: A jinak v příštím týdnu ve středu 9. už ostrý start, jihlavská Dukla přivítá Frýdek Místek a Třebíč Tábor. Tak pokud byste si chtěli ulovit Lupeny vzhůru na jejich webi, za chvilku Pitbull anebo Pharrell Williams.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit

0: vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

No trochu už voní tím pátečním večerem, byť je tady před námi teprve ten čtvrteční. To byly Pitbull a Chris Brown na Hit Rádiu Vysočina, taková ochutnávka toho, jaký to bude třeba zítra večer. A teď hit Golden, za chvilku už zprávy a taky doprava.

0: Rehab na Hit Rádiu Vysočina před 17. a jdeme se podívat na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a doprava se nám sklidnila. Nehody už jsou odstraněné, ale stále vás mohou omezit v jízdě takové ty práce na silnici. Třeba s omezením počítejte na Pelhřimovsku mezi Bohdalínem a Včelničkou a se zdržením počítejte i v tuto hodinu mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Habry, i tam se pracuje. Případně vaše dopravní info posílíte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zimanová, hezký den. Ke zrušení koncesionářských poplatků od ledna roku 2027 zřejmě nedojde. Posunou se nejspíše nejméně o rok, informoval o tom poslanec Patrik Nácher. Ačkoliv byl k původnímu termínu skeptický delší dobu, jeho vládní kolegové během roku několikrát ujišťovali, že původní termín platí. Píší o tom Novinky CZ. Vietnamští soudci dnes vynesli trest smrti nad 11 lidmi. Podle obžaloby pašovali narkotika ukrytá v zubní pastě z Francie. Dalších více než 200 obžalovaných dostalo tresty odnětí svobody. Podle médií se jedná o jeden z největších hromadných procesů s pašeráky drog v historii Vietnamu. Ve věku 92 let zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinem. Informoval o tom deník The Washington Post. Steinem byla jednou ze zakladatelek časopisu Miss, který vznikl v roce 1921 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Podle informací odešla pokojně. No a pátečním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ale osvědčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Utkání pro 9000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
4: A část Muzea rekordů se z Vysočiny po 32 letech přestěhuje do jižních Čech. Od října se začne přesouvat do prvního patra bývalých masných krámů v historickém centru Jindřichova Hradce. Jedna z expozic Zlaté české ručičky zůstane v Pelhřimově. Nové výstavní prostory mohou přivítat návštěvníky už na jaře příštího roku.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Děkujeme holkám za zprávy, ještě mrkneme na nebe, to zůstává nad Vysočinou pod mrakem. Přehánka se objeví ale jen výjimečně a ve větší míře můžeme s deštěm počítat v sobotu dopoledne, ale zítra ještě sluníčko a teploty až 29 stupňů. Odpoledne to vypadá na parádní zahájení víkendu.
2: Hit Rádio Vysočina.
0: Rosnička Markéta se taky loučí a jde stříc tomu víkendu prodlouženýmu.
1: Ano, ano, ano, je to tak, ale sobota bude pracovní, přijďte na koncert, pomůžete sobota, to jistí, takže se tam když tak vidíme a s váma ostatníma v pondělí.
0: To byl název, to nebyla věta, jo, je to, jmenuje se to přijďte koncertu. Na koncert, pomůžete, jo, je to přijďte s velkým P, no. Tak se měj krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

Shakira na Hit Radio, Vysočina, 17 hodin 10 minut k tomu. Houbaření, to je takové téma, které by se za normálních okolností vlastně řešilo, ale v tom stálem suchu moc na Vysočině asi jako nerostou, ne asi, ale určitě nevídám tolik jako fotek plných košíků jako minulýho roku. Odborníci píší, že pokud jako na houby, tak hlavně na horách, tam by to mohlo jako klapnout, ale třeba na Moravě tam je sucho, hluboké sucho, a tam to třeba ani nevypadá, že by měla letos proběhnout ta pořádná houbařská sezóna. No tak můžete to zkusit, rastříkat se nějakým repelentem a projít se lesem, klidně dejte vědět, jestli už jste něco našli, nebo jestli jste našli prostě houby. Posíláme další hity, Mark Ember na Hit Radio Vysočina nebo Petr Bitch Project právě teď, Hey Now. Dneska čtvrtek 3. září v kalendáři, opravdu neskutečně to letí, ale tak zítra pátek, to si užijeme.

0: Bomber na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na šest a hlásí se nám naše linka řidičů.
1: Ahoj, mám tady upozornění z Jihlavy. Policisté pomáhají a chrání na Jiráskově ulici u Ferony. Tak dohustujenu šťastnou cestu a ahoj.
0: Tak Markétě, děkujeme za dopravní aktuální informace, hlavně šťastnou cestu všem a kdybyste i vy narazili na komplikace, tak dejte vědět 725 44 38 37 a je to správné číslo na náš WhatsApp, stačí poslat jednoduše hlasovku. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
5: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
6: Tak kolik máš?
5: Já mám 80 rovnejch.
6: No tak to je dobrý. Já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
4: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
6: Já mám 27, protože mimochodem, kolik ti je, Jasmin?
4: Počkej,
6: to by je 20.
4: No,
6: to nebude náhoda.
5: Tak hele, dej tam písničku.
6: Ale přesně.
5: A za 10 minut se vidíme.
6: No, za půl minuty.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Imagine Dragons na Hit Rádiu Vysočina o 17:30, tak víkend skoro za dveřmi, zítra pátek, no a v sobotu jedna moc hezká akce odpolední od 15. hodiny, Putovní vinaři, tak se to jmenuje, na zámku v Přísece, tedy v muzeu autíček, zámecký areál Příseka u Jihlavy. Hele, mini degustace, velký vinařský kvíz, poznávat budete odrůdu podle hroznů, do toho cymbálová muzika, letošní burčák, který je prý výborný. Pro ty, co nemají rádi víno třeba, tak je tam i připravené pivečko, nějaký jídlo. Jako fakt hezká záležitost na sobotní odpoledne. Tak mrkněte na stránky muzea autíček zámek Příseka u Jihlavy. Rozhodně, pokud nemáte ještě nic v plánu na tu sobotu, tak jako u sklenky něčeho dobrého prožít to sobotní odpoledne, to je hezká výzva. My posíláme další hity Christina Perry anebo David Guetta právě teď.

Skupina Lucie, hit Marie na Hit Rádiu Vysočina před 6:15. Zítra už touto dobou se bude schylovat k 7. kolu druhé nejvyšší fotbalové soutěže. FC Vysočina Jihlava přivítá doma na stadionu v Jiráskově ulici Českou Lípu od 18. hodiny, tedy to výkop. Takže pokud páteční odpoledne, tak ho můžete samozřejmě i ten podvečer prožít sportovně. Já se tady koukám do tabulky. Aktuálně FC Vysočina 10. po těch 6 odehraných zápasech, tak body by se hodily. Ne, že ne. Tak budeme fandit, budeme to sledovat za chvíli.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Cyril na Hitrádiu Vysočina za 8 minut, 18 hodin za chvilku už Hitrádio Classic. Marie Grande se loučí, mějte se krásně, užijte čtvrtečního podvečera, no a po víkendu se opět z Market v pondělí 7. září budeme těšit. Tak ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a s lehkými komplikacemi počítejte na Třebícku v Jaroměřicích nad Rokytnou v Ohrazenické ulici a my komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
4: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
3: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měkkého lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
6: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

uších máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste se s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It High.

Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantis s Colin. To byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v Eteru Hitrádia vysídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, tak třeba tady ta Tikaram, Twist in my Sobriety, i s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracit. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký

jsou All Saints. Black Coffee se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a hity milénia. Dál, James Ingram, I Don't Have The Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku, Let's Get Rocked, Def Leppard.

0: Mančárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Centauri The Spirit, taky Enya Orinoco Flow. To je hodně energická věc. No a taky nějaká Ašdorp. To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukní
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené Shakespeare Sisters, Hello, a taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer čtvrtek 3. září.

0: Tohle byla Rena Scott's Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku. Ze Zlatého fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. hrajeme to nejlepší z 80., 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.
1: Hit Radio.

Další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás vedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radio, Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmírek.